Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Window kid.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: nakúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM. Máme tady pondělí a startuje nám opět ranní fresh s Andy Roadem a já vám všem přeju krásné a pohodové ráno. Doufám, že jste měli skvělý prodloužený víkend a že ten start toho nového pracovního týdne budete mít co nejvíc v pohodě. Z muziky nabídneme mezi 7 a 8 třeba Lily Palmer, Bigger Than Techno. No a těšit se můžete taky na Jess Glynn a Jack Jones a pecka One Touch.

To všechno a mnohem víc mezi 7 a 9 na 89 a 102,9 FM. Teď už 7 hodin 1 minuta k tomu a my jdeme na aktuální zprávy. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu Zevo Malešice se potýká stále s častějšími explozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, tady je jeden z rádio 89 a 102,9 FM a právě nám dohrává Paul Oakenfold, Southern Sun. Úžasná věc takhle na start pondělního ranního freshe. 7 hodin, 16 minut, to je aktuální čas. Ještě jednou přeju krásné dobré ráno s datem 4. května. Dneska má svátek Květoslav, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. A taky nesmíme zapomenout na to, že dneska je jeden z posledních termínů na to podat daňové přiznání a přehledy, takže pokud jste to ještě k dnešku neudělali, bylo by dobrý to určitě udělat. To je jenom takový připomenutí k dnešnímu dni, co je vlastně jakoby základem dnešního dne, na co se rozhodně nesmí zapomenout. K tomu doufám, že vám zpříjemním den nejlepší taneční muzikou a čeká nás taky za chviličku už novinka v našem éteru Lily Palmer, pecka Bigger Than Techno. Věc, která vás rozhodně takhle po ránu rozproudí. Tak užívejte pondělní ráno s Dance Rádiem. Jak jsem říkal, za chviličku novinka v našem éteru Lily Palmer, bude taky Alex Mills, Cascade a nebo Jess Glynn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.
9: This is bigger than techno.

Naprosto pohodová záležitost v Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM právě teď. Jess Glynn, Jack Jones a pecka One Touch. Máme krátce po 7:30 a myslím si, že teďko je ten pravý čas se podívat na to, jaké počasí nás bude provázet startem pracovního týdne. Počasí. Pondělí, tedy na začátku pracovního týdne, očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, ale nebojte se, ty teploty nám nepůjdou ještě nějak extrémně dolů, protože v odpoledních maximech se můžeme dostat až k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Pojďme dál na muziku, čeká nás Emma Smetana, Nobody Listen, Chase It, Ripple Remix, a bude taky Jamiroquai, First DJ, Rosquin, a nebo taky Ofaya, David Penn, Tando a Eric B. Turner, peska Always. Pro ty, co milují opravdu pure house music, určitě si na tuhletu věc počkejte. Dance. Dance. Dance.

0: Dáváte si den s Radio 89 a 102,9 FM. Tohle to je Ofaia, David Pentando, Eric B. Tanner a pecka, která se jmenuje Always. Jak jsem říkal, pro všechny milovníky house music tahle ta věc musí být vyloženě pohlazení na duši. My se blížíme k 8 hodině raní, do 8 si dáme třeba Nero anebo taky Don Diablo. No a po 8 hodině se podíváme konečně na jednu takovou zajímavou věc, která si myslím, že se vrací, protože určitě jste, nebo určitě spousta lidí zaznamenala, že vlastně v posledních letech, v posledních měsících se to na party jiřilo telefony, které byly rozsvícený, zvednutý nad hlavu, ale v posledních týdnech, dnech a měsících tento trend pomalu klesá a naopak se vrací zase žádost o mejdany bez mobilu, takže se podíváme na tom, co je na to pravdy a hlavně, kde se tenhle ten trend vrací.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: True Peace Love Acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Dáváte si pondělní den s rádio na 89 a 102,9 FM. Tohleto je Kenny Blake a Tom's Dinner. Věc, kterou určitě všichni znáte. Věc, která byla minimálně 19krát zremixovaná, protože je to ikonický model tracku, který vlastně dneska zremixovalo spousta DJů a producentů, ale proč ne? Protože je to tak zajímavá věc, že každý jiný kabát tomu přinese úplně ten jiný feeling. Pojďme se podívat na to, co si budeme hrát mezi 8 a 9. Čeká nás třeba Fatboy Slim, jeho jedna z nejznámějších věcí Right Here Right Now. A bude taky Martin Solveig, Ina Wroldsen a pecka Places.

Oldsen s rádiem. My pokračujeme dál 8 hodin 1 minuta k tomu a jdeme na zprávy. Dance Radio News. V zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13, pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřeváko u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a vyoukaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio, pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Já jsem Enderout a přeju všem ještě jednou krásné, dobré, úplně pohodové ráno a taky samozřejmě příjemný start do nového pracovního týdne. My se teď podíváme na to, co jsme vlastně nakousli na konci minulé hodiny, protože si asi dovedu představit, že spousta z vás, co chodí na akce, úplně štve, když slyšíte váš oblíbený track a místo stage a nějaký jakoby vizualizace a show vidíte jen les rukou z mobily. No podle nejnovějších dat platformy Eventbrite se karta obrací, protože počet akcí bez telefonu v roce 2025 globálně vystřelil o 567% a začátek roku 2026 naznačuje, že tento trend jen tak nepoleví. Lidi totiž už mají asi dost toho kurátorského života pro sociální sítě a víc ty lidi touží po té autenticitě. Nejvíce je vidět to samozřejmě ve Velké Británii, kde počet phone free akcí vzrostl o šílených 1200%. Co vlastně jakoby funguje v Berlíně nebo respektive jakoby v Německu už jakoby řadu let, což je vlastně v klubech jako je Berghain, Trezor nebo Fabrik, tak tam vlastně přelepujou čočky fotoaparátu, tam to praktikují už roky, funguje to, ale vlastně tenhle ten rituál se stává teďkon běžnou součástí i běžných akcí a vlastně z té nálepky na té čočce se stane vlastně takovej symbol té svobody. No a samozřejmě proč to funguje, tak ten důvod je vlastně úplně jednoduchý, protože bez telefonu mizí tlak na to vypadat dobře a lidé se více propojí s hudbou i ostatními v davu. Za mě je to naprosto v pořádku, protože opravdu určitě jste to zažili tak, ať už jste byli na festivalu, na koncertě, na jakýkoliv akci, tak není to úplně příjemný vidět prostě plnou arénu nebo plný sál nebo plný místo vlastně jenom opravdu rozsvícených telefonních obrazovek. Takže za mě jakoby big up určitě phone akce, já taky vítám, takže doufám, že ten trend nepoleví a bude i nadále pokračovat. My na Dance Radio budeme pokračovat, ale s muzikou čeká nás Fatboy Slim, Haven, Shimza a nebo taky John Summit.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
3: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Hory a nedotčená příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která

0: čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem a třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
1: Blue!
2: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
1: Jasňaťka.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle to je John Summit společně s The Chainsmokers All The Time. Úžasná věc, je neuvěřitelný, když se John Summit spojí s velikánama, jako jsou Chainsmokers, tak z toho vznikla přesně takhle skvělá věc a já jsem rád, že jsem vám ji mohl teďkon v rámci novinek na Dance Radio zahrát právě teďkon v rámci ranního freshe. 8 hodin 34 minut k tomu, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech budou pohybovat okolo 25 stupňů. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Tak užívejte tyhle ty skvělé teploty. My jdeme dál na muziku. Riva Star, I Was Drunk, Vintage Culture, Norman Dorey, DJ Límek a nebo taky Grafix.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio, pondělní ranní fresh. Tohle je Graphics, Laurent Lahmant a pecka Feel Life na 89 a 102,9 FM. 8 minut nás dělí od 9. hodiny raní, kdy po 9. tady pro vás bude dopolední Drive Skatey, odpolední show s Michaelem C a taky vzhledem k tomu, že máme pondělí, tak nesmíme zapomenout na pořad Rave on Air, který startuje v 18 hodin, máte se rozhodně na co těšit. My do 9. zahrajeme ještě Sidepiece, anebo taky BLR.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

Blíží se nám 9. hodina raní, vy si dáváte pondělní raní Fresh na Dance Rádiu na 89 a 102,9 FM, tohleto je BLR a Amber Revival, Love Me Endless, úžasná věc na závěr pondělního raního Fresh, ale nebojte se, celý den je teprve před námi a já vám přeju, abyste měli ten start nového pracovního týdne, i když tento týden je taky zkrácený vlastně jenom do čtvrtka, tak věřím, že ho odpálíte, odstartujete, jak nejlíp budete umět, to vám samozřejmě přeju já. Takže užijte si pondělní den, pokud možno ve společnosti Dance Rádia 89 a 102,9 FM. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 7 hodin ráno zase naslyšenou. Dance Radio. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu Zevo Malešice se potýká stále s častějšími explozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, nádherný ráno, od mikrofonu vás zdraví i dneska na frekvencích Dance Radio. Katie, po víkendu, po prodlouženém víkendu se slyšíme a já doufám a věřím, že už jste na našich frekvencích naladěni, ať už jste kdekoliv, v práci, ve fitku, doma nebo v autě, tak doufám a věřím, že vlny Dance Radio už vám třeba už ladíte od rána, ranní fresh s Andym a taky moje maličkost i dnes mezi 9 a 12 hodinou. I dnes toho probereme opravdu hodně. Ještě se trošku vrátíme v čase, omrkneme festivalovou sezónu, omrkneme proslněnou Ibizu, taky pro vás budu mít novinky z hudební scény a spoustu dalších zajímavostí, takže doufám, že se dozvíte v průběhu celého dnešního rána a dopoledne spoustu věcí. Máme 4. května, pondělí, svátek slaví Květoslav, takže přeji krásný ráno. No a za chviličku už DJ Snake, novinka od Illenium a nebo Bumfunk MCs a Freestyler. Budeme hodně, hodně vzpomínat na starší kousky. Takže krásný dobrý ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio.cz.

0: apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, Bob Sinclair a World Hold On, to je taková jako úplně letní záležitost za mě, která si myslím, že rozhodně vždycky každému zlepší chvíli nebo náladu. No a když už jsme u té dobré návady a u takové té terapeutické věci, tak asi určitě víme a máme to už i vědecky podloženo, že hudba prostě léčí, hudba má terapeutické účinky nejenom na naše hlavy, náladu, mozky a tak dále. Ale co je taky důležitý a co mě zaujalo v rámci nové studie, tak že i to, že konkrétně velmi terapeuticky působí na lidi kapela Linkin Park. Tohle to je rocková kapela, která samozřejmě, myslím si, že určitě znáte, která samozřejmě se potýkala s velmi smutným osudem, protože před lety zemřel frontman Chester Bennington, každopádně kapela po letech opět se dala dohromady. No a v návaznosti na to mě ještě zaujala právě americká studie, která oslovila 1000 Američanů ohledně návyků při zvládání stresu a analyzovala až 155 tisíc skladeb z různých veřejných playlistů, které byly zaměřeny na stres, duševní zdraví. A teď schválně, jak to dopadlo. Linkin Park jsou v tomhletom žebříčku úplně nejvíc nahoře a vyšly úplně nejlépe. A je to nejlepší hudba na zvládání stresu a vlastně jako dostat se do klidné pohody a tak dále. Nejenom, že v té studii se hodně objevovaly právě skladby od Linkin Park s éry s Chesterem, ale vlastně nejenom ten jeho hlas byl jako taková kotva pro lidi, ale zároveň i ty texty, protože pojďme si říct, Linkin Park v té době, kdy měli největší hype a fame, tak prostě se s tím stotožňovalo spoustu lidí. A musím říct, že i nástupkyně Emily vůbec není špatná, naopak dosahuje dost podobných kvalit jako Chester. Přátelé, Linkiny prostě umí, v čase pořád na nás mají velký vliv a já s tím naprosto souhlasím, protože Linkin Park, ta se mnou, tahle kapela je opravdu řadu let a věřím, že i s váma.

k pondělku patří rozhodně pořádná dávka energie, dobrá hudba, já vždycky říkám dobrá snídaně a kafe, to je základ. Za náma Watermat, Mokvaj a skladba s názvem Portland. A my už se pojďme podívat taky na streamovacího giganta, a to Spotify, což je pravděpodobně jedna z nejčastějších aplikací, kterou máme ve vašich a v našich telefonech. A je to neuvěřitelné, ale přátelé, Spotify v těchto dnech slaví 20 let. Je to mazec, tenhle ten hudební gigant vznikl přesně před 20 lety. Myslím si, že v té době asi nikdo netušil, když Spotify byl na začátku, jaký velký kolos z toho vlastně bude. No a v návaznosti na to, kdy samozřejmě i lidé, co stojí za touhle platformou, vzpomínají, tak odhalili nejenom střípky z té historie, z toho vývoje a tak dále, ale taky Spotify zveřejnil v rámci tohohle 20-letého výročí historický žebříčky nejstreamovanějších interpretů, skladeb i alb. No a pokud se říkáte, kdo vede na plný čáře a kdo totálně jako zbořil a boří Spotify, tak je to Taylor Swift, která se stala vůbec nejstreamovanější umělkyní právě v historii platformy. No ale za ní si vůbec špatně nevedou a za ní jsou třeba Bad Bunny anebo Drake. A v té top desítce nechybí jména jako The Weeknd, který ve své době taky držel prvenství a měl nejstreamovanější skladby. Zároveň s The Weeknd'em v té top desítce najdeme i Ariana Grande nebo Eda Sheerana. No a nejstreamovanějším trackem, skladbou všech dob, tak to je právě The Weeknd a jeho Blinding Lights, což tohleto samozřejmě drží prvenství, takže věřím a doufám, že samozřejmě pro vás taky je to docela zásadní. Takže tolik taková zmínka a rekapitulace, no a my už v tenhle ten moment samozřejmě tady pokračujeme dál. Fritz Kalkbrenner a Madison Avenue.

0: Přátelé, 9:50 za náma Madison Avenue a za chviličku Žrojzin Murphy a Something More. Nebudou chybět ani Love Station a Teardrops. Už mezi 10. a 11. nás čeká spoustu skvělých informací, a taky skvělá hudba a novinka v Éteru Dance Rádia. Teď už jsou připraveny také nejčerstvější zprávy a počasí s Endym, pojďme na ně. Dance Radio News.
1: V zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13, pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřevák u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásná věc, přátelé, do vašich uší jsme si dali Tiesta, Brand Grace a Beautiful Places. My pokračujeme dál, doufám, že máte příjemný pondělní ráno, dopolední drive v plném proudu a my už se podíváme na jedno hezký prvenství, nebo prvenství, velký úspěch České republiky, a to v zahraničním za cestovatelským výběru, protože portál My Wanderlust, tak ten opět hledal nejkrásnější místa a městečka střední Evropy. A ten žebříček už je venku a musím říct, že Česká republika zabodovala, a to hned několikrát v tomhle žebříčku, protože právě autoři cestovatelského portálu vyzdvihli hned několik menších měst střední Evropy. No a zaujala i Česká republika, například Kutná Hora nebo Český Krumlov, tak ty se objevily v tomto žebříčku mezi nejkrásnějšími místy střední Evropy a pojďme si říct, že ta místa opravdu, nebo těch míst je spoustu, samozřejmě dominovala historie, architektura, atmosféra a vlastně tím nejvýše umístěným českým městem právě byla Kutná Hora, která získala dokonce třetí pozici. Autoři žebříčku vyzdvihli historii města, zejména ve středověku, kdy hrálo významnou roli díky těžbě stříbra. No a autoři zmiňují i taky kostnici v podzemní části hřbitovního kostela Všech svatých a taky zároveň magii celého místa, atmosféru a tak dále. Tak přátelé, je to fajn, v tom žebříčku se z českých měst dostali i třeba Třeboň a nebo jako místa jako Mikulov a tak dále. Tak velká gratulace, musím říct, že my se nemáme rozhodně za co stydět, dlouhodobě Česká republika patří mezi vyhledávanými místy, nejenom Praha, ale i další městečka, takže teď už víte kam třeba vyrazit na výlet.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

Zero a Talisa Because the Night v éteru Dance Radio. Máme 4 minuty po 10. hodině. Doufám, že jste s náma a přátelé, taky doufám, že už máte ve vašem telefonu naše aplikaci Dance Radio. A pokud ne, tak byste ji měli nainstalovat nejenom, že je zdarma pro iPhony i Androidy, ale hlavně můžete Dance Radio ladit úplně kdekoliv. Nejste limitovaní vůbec frekvencema, radiopřijímačema a tak dále, takže ladit nás můžete třeba na druhém konce planety. Zároveň v apce máte info o našem playlistu programů, takže přesně víte, co kdy můžete ladit. Takže doufám a věřím, že toho využijete a že budete samozřejmě s náma. Takže aplikace Dance Radio určitě doporučujeme, takže věřím, že si najdete ve vašem mobilu místečko. A teď už vám letí další muzika. Miss Monique, dáme si Nomasita nebo David Morales, K-Motions, spoustu dalších tracků a skvělý muziky, takže příjemný poslech.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Michael S. a skladba s názvem Leaving You na frekvencích Dance Rádia doznívá právě v tenhle ten moment. Máme dneska pondělí 4. května. Doufám, že se máte fantasticky. A my už se podíváme do českých vod, co je tady novýho, protože i přesto, že je naše země docela malá, tak tady máme spoustu talentovaných, šikovných producentů a DJů napříč hudebními žánry a velkým překvapením je duo Drowmoon, což je drum and bassový duo, který už nějakou dobu dělá svoji muziku. Zároveň kromě DJování se věnují kluci i produkci. No a právě tenhle ten československý producentský projekt má za sebou velmi výrazný milník a vzestup, protože právě začátkem tohohle měsíce 1. května jim oficiálně vyšla nová skladba, drum and bassová věc Shelter. Ale pozor, ona vyšla oficiálně na YouTube kanálu holandského labelu Liquicity. Myslím si, že v drum and bassových vodách není nikdo, kdo by neznal Liquicity. A tak mi dáte za pravdu, že ten úspěch, už jenom to, že něco vydáte na Liquicity, nebo vám Liquicity něco vydá na jejich platformách a kanálech, tak je jako obrovský úspěch. No a právě Drowmoon se zařadili mezi málo producentů, nebo malý počet producentů z Česká a Slovenska. Právě jejich skladby se právě na kanál Liquicity dostali. Takže za mě jako opravdu velký, velký úspěch. Pokud jste skladbu ještě neslyšeli, určitě si to dejte, jmenuje se Shelter, no a třeba i tady nasadíme, uvidíme, takže pánové, gratulace a držíme pěsti a máme radost za vás a za váš úspěch.

Fear v Etru Dance Rádia, přátelé, máme skoro 11. hodinu a my se přesouváme do další, do poslední hodiny v rámci dnešního dopoledního driveu. A to s datem 4. května, už za chviličku si dáme nádhernou věc od Deadmouse a Science.

0: nebude chybět ani The Blessed Madonna a Mercy. Už mezi 11. a 12. vás čeká spoustu muziky, představíme si taky novinku v našem éteru, omrkneme kulturní tipy a taky novinky ještě na hudební scéně. Teď už ale připraven, přátelé, Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně.
1: Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu Zevo Malešice se potýká stále s častějšími expozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, The Blessed Madonna, Jacob Laske, taky Mercy v éteru, Dance Radio, přesně v tenhle moment zazněl. A doufám, že jste s náma, máte příjemný pondělní dopoledne, ať už vás dneska čeká cokoliv, tak doufám, že to hravě hezky všechno zvládnete. Ej, ve společnosti Dance Radio. No a přátelé, pokud rádi koukáte na různý dokumenty a zajímáte se o elektronickou taneční scénu a máte rádi třeba Black Coffee a Davida Guettu, tak tyhle ty dvě taneční hvězdy se nedávno rozpovídaly v jednom rozhovoru pro nejnovější epizodu takového miniseriálu DJ Mac Originals The Green Room, co je mimochodem seriál, který můžete sledovat pravidelně na YouTube kanálu DJ Magu. A právě DJ Mac se ptá zásadních jmen, jmen na elektronické scéně těch velkých hvězd na spoustu zajímavých témat, nejenom o jejich historii, vývoji, taky hraní, úspěchu, ale taky názorech, i to, jak zvládají kritiku, i třeba se často ti producenti a DJové nějakým způsobem vyjadřují o aktuálních tématech, třeba téma nahrávání setů dopředu, dopad mobilních telefonů na mejdany, taky různé spolupráce a tak dále. Právě The Green Room je velmi zajímavý koncept, který si myslím, že odhaluje a vlastně ukazuje spoustu zajímavostí okolo právě zásadních jmen naší zahraniční scény. No a právě na tenhle rozhovor můžete kouknout teďka nedávno. No, ta epizoda nová vyšla 2. května. No a David Guetta, Black Coffee se tady rozpovídali na spoustu zajímavých témat. Takže mrkněte na YouTube kanál, jmenuje se to The Green Room, DJ Mac, Black Coffee, David Guetta jsou hosti a pokud máte rádi tyhle ty umělce, anebo prostě vás jenom zajímá tohleto téma, tak určitě se to zapněte, protože je to super. No a pokud byste si pány chtěli vychutnat naživo, tak třeba právě si můžete užít tyhle ty dva na Ibize v průběhu celého léta.
1: Rave on air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer. Dance

0: Rave On Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, novinka, nádherná houseovka Christoph a Gim the Love v Éteru Dance Rády. Já doufám, že i tuhletu věc jste si užili a my už se pojďme podívat, kde se co dneska děje. Začneme v kinech, kde se promítá spoustu skvělých filmů, třeba velmi očekávaná komedie ze světa módy Ďábel nosí Pradu a to druhý pokračování. Češit se můžete stále také na Avatara, Oheň a popel, a nebo můžete vyrazit i na skvělý dokument o králi popu Michaelu Jacksonovi. Ten se hraje všude možně a dneska třeba i v městský knihovně v Praze od 19 hodin, kde hned po projekci vás čeká diskuze. A to s filmovým publicistou, který vlastně bude mapovat právě i tu hudební tvorbu Michaela Jacksona. Takže určitě doporučuji. Těšit se ale můžete i na spoustu skvělých koncertů. Dnes můžete vyrazit třeba do Malostranský besedy na Lenku Ničkovou od 7:30 večer. Těšit se můžete i v Akropolis, paláci Akropolis na Lambert Trio a Conic Rose, kteří se představí publiku od 7:30 večer. Kulturní dům Krakov dneska nabídne Alan Sparhawk of Low a taky support dnes od 19. hodiny. No a zamíříme i do Lucerna Music Baru, kam se můžete jít poslechnout dneska kapelu The Tiger Lilies od 20 hodin. No a těšit se můžete i v Krosu na Los Tekenos, na vlně Techna od 20 hodin. No a těšit se můžete i v Šaporu už na dávku houseu, hned na tom horním patře, na baru. Petrka a hosté dnes 21. hodina start a ten nejlepší house. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že se vyberete. Dance Radio. Dance Radio.

od Eva a Horizon v Etru Dance Rádia. Máme 11.50, aktuální čas. No a my pokračujeme dál, 10 minut na vás dělí o 12. hodiny polední a já se pomalinko rozloučím. Doufám, že s náma ale budete i nadále do 12. hodiny ještě, třeba Luca Debonair nebo Klingan Day, pak už zprávy a počasí v celou. Nezapomeňte, že dneska odpoledne se na vás těší, stejně jako každý přední den, kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a dnes podvečer a večer naše pravidelné pořady. Na programu je třeba pořad Rave on Air pro všechny milovníky drum and bassu. Těšit se můžete dneska mezi 18. a 20. hodinou na mý skvělý kolegy a dnešním hostem bude DJ Šmido, o kterým se dozvíte spoustu zajímavých informací a taky se střihne svůj guest mix. No a v pozdějších hodinách také naše pravidelné pořady, třeba John Digby Transitions anebo Ultra Music Festival Radio Show, to všechno už dneska v podvečer a večer. Mějte se krásně, zítra se na vás budu těšit opět mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se naprosto hezky.

zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13, pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřevák u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let

Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu ZEVO Malešice se potýká stále s častějšími explozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Scooter. W&W.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13. Pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřevák u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a vyoukaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Paul van Dijk, Paul Thomas, taky jako Shed Your Light, to byl úvodní track našeho společného odpoledne z Dance Radia. Vás opět zdraví Michael C. Přeju vám krásný jarní den. Dnes má taky svátek velmi jarní jméno, a to Květoslav, takže pokud nějakýho znáte, 100% můžete popřát. Tímto posíláme pozdravy do Brna DJovi Andrea Fiorino, protože právě on je nositelem tohohle jarního

0: Poslouchej Hraní Fresh Dance Rádia s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Aktuální novinka na den s rádiu Wilkinson, Katie Alex, Ultraviolet. My se teď podíváme na další nový kousky, který jsme právě nasadili s touhletou taneční peckou. Mezi novinkama najdeme i Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty, Around Us. Nově od minulá hrajeme taky Alunu, Will Says a překvapivě Timbalanda, Houseboy. Do éteru Dance Radia se vrátili i Disclosure s novinkou The Sun, Comes Up Tremendous. A taky Ellie Goulding, tentokrát s projektem Eileenium, Don't Want Your Love. Tento čtvrtek opět čtyři nový kousky v éteru Dance Radia. Na ně hodíme vočko už za chvíli. Počkejte si na to, do té doby Gorillaz, Clooney nebo The Glitch Mob.

Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. I told you one.

Dub Savager Promises, další taneční muzika už za chvíli, my jsme Dance Radio a já slíbil pohled do hudebních novinek pro tento týden, velká premiéra, pojďme si představit čtyři nový kousky, které budou hrát v éteru Dance Radio od čtvrtka. Tahle ta šlapačka, to je Chris Avantgarde, Concrete Professional. Dalším novým kouskem je Boy Amour a Peter Xen u We Could Be Something. Domácí tvorbu zastoupí projekt Simple Souls. Budeme hrát jejich remake Duran Jones a The Indications Lover's Holiday. Poslední novinka pro tento týden budou Glockenbach a Sam Harper Lost. Já myslím, že si vyberete teď už Axel Ingrosso společně s Laidback Lukem a nebudou Cox Leave the World Behind, Cove Elevator nebo Fastboy a Sophie and the Giants Last Summer.

Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu Zevo Malešice se potýká stále s častějšími explozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: a Jumpair, Close Your Eyes, tady jeden z rádio a nejlepší taneční playlist. Pořád posloucháte 89 či 102,9 FM nebo taky online na webu, případně v aplikaci. Zítra pro vás opět máme připraveného speciálního hosta od 18 hodin v pořadu Showtime, kdy k nám zavítá DJka, milá to slečna, DJka Katyn, takže rozhodně ji vyspovídáme s Terkou a uslyšíte její guest mix přímo od nás tady ze studia nejlepších tanečních hitů. Teď ode mě třeba BG The Prince of Rap, LF System a taky skvělá novinka hned po reklamě Disclosure, The Sun Comes Up Up. Tremendous, to se rozhodně povedlo. Tak buďte s náma, díky, že ladíte. Dance Radio.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Novinka.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Larry Luke Boys, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Podíváme se teď na hitparádu Dance Radio Chart, do ní hlasujte na webu danceradio.cz až do středy do 15 hodin, ať váš oblíbený taneční hit zítra, tedy ve čtvrtek samozřejmě, slyšíte na co nejvyšší příčce. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Lily Palmer, Parisi a Fred Again a Fretties od Eva. I jim samozřejmě můžete dát svoji volbu. A nastupních vítězů minulý týden na trojce Antonín Herbeck, na druhém místě WNW a Scooter a Adriatic s El Dubrukem už dvakrát za sebou brali zlato. Uvidíme, kdo vyhraje tentokrát. Teď už Kiki a Marlon Hofstadt, Joey Negro nebo Drum Sound a Bassline Smith, což je ideální pozvánka na dnešní Rave on Air.
1: Dance Radio.

0: výborný drum and bass přímo do vašich uší. Drum sound, bassline, smith, shine lights, tady je Dance Radio a dneska od 18 hodin opět startuje Rave on Air, a což samozřejmě je všem už dobře známá 120 minutovka nejlepších drum and bassových tanečních pecek. Dnešním hostem ve studiu bude matador český elektronický scény Šmidu a určitě se vám dostane rozhovoru o muzice i grafice, případně našlapaný guest mix, který vám doručí přímo Šmídu od 18 hodin tady u nás na Dance Radio. Tak si nenechte ujít Rave on Air. Sledujte je taky na Insta, kde naleznete jako Rave on Air na konci potržítko. To celý Earth, Wind and Fire nebo London Grammar. Tady je Dance Radio.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Dance Radio. Dance, dance. Dance Radio. Dance Radio.

V zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13. Pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřevák u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

Širafejč, Matosič, Slowly, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Kde se můžeme vidět a slyšet v nejbližších dvou víkendech, tak vězte, že už se blíží letní sezona. Tahle ta sobota, Roxy Praha. Tam se můžeme vidět na House Party, hraju od

0: zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Dance Radio.

0: Antonín Herbeck, Forget About You, samozřejmě pokračujeme s nejlepší taneční muzikou. Co tu pro vás mám dál? Dáme například Armina van Burena, Mr. Props, Not You. Take It Soften taky nebudou chybět. A vzpomínáte na starší houseový hit, budeme s Junior Jackem, Stupidisco. Náš playlist jako vždycky na DanceRadio.cz nebo v naší apce. Už vám nic neuteče, super pondělí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Fajs. Clapton, Dizzy, Queen of Ice. Královna ledu a remix od Nori and Pure. Určitě nějakou podobnou královnu ledu ve svém životě máte, znáte, případně vás někdo z toho pro napadne. Nějak to máme určitě tak teď. David Guetta, Morton, 3P Red, Locked In, Tiesto, Swimming Pool, VHS Rave, to je ohromná taneční pecka. A dáme třeba i takovou groovy houseovku, Yes Boon, All I Really Want, to vše na Dance Radio. Parádní pondělí.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před nebezpečím požáru. Zvýšené riziko vzniku a šíření požáru je nově na většině území Česka. Platnost výstrahy se také prodloužila až do středy. Která pražská tramvaj má klimatizaci od čtvrtka, ukazuje novinka v podobě symbolu vločky na digitálních tabulích zastávek. Cestující tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých má zdejší dopravní podnik celkem 127 a zpravidla je zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Pražská spalovna odpadu Zevo Malešice se potýká stále s častějšími explozemi kovových lahví s rajským plynem, které chybně končívají vyhozené v černých popelnicích směsného odpadu. Rajský plyn se používá k plnění balónku na různých oslavách, ovšem kvůli svým psychoaktivním účinkům se často zneužívá jako droga. Počasí. Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. Zítra se opět změní maximální ceny paliv. Bohužel znovu vzrostou. Benzín proti dnešku zdraží o 40 haléřů na 44,29 korun za litr a cena nafty byla vylosována a stoupne o 4 haléře na 44,59 korun za litr. Tak pokud potřebujete tankovat, doporučuji dnes. Od nás další taneční playlist na DanceRadio.cz a v aplikaci samozřejmě naleznete všechny názvy vašich oblíbených tanečních tracků. Jsme Dance Radio.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Život, to je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist. Úžasný pondělí. Meteorologové rozšířili výstrahu před nebezpečím požáru pro celý Česko, a to s výjimkou jeho západu Čech. Výstraha platí až do zítřejší půlnoci. Zítra nás se čeká taky zataženo, teploty mezi 14 a 24 stupni Celsia. Přes den se ve vlnící frontě bude vyskytovat na většině území velká oblačnost s přehánkama a bouřkama. Bouřky budou s menší pravděpodobností. Teď další muzika z vln Dance Radio. Super poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Pondělní taneční odpoledne končí, já se těším na všechny opět zítra od 14 hodin. Teď si dejte Rave On Air, to nejlepší z drum and bassu. Dnešním hostem bude ve studiu DJ Šmidu. Zítra se na vás těšíme i v Showtimeu, kam pro změnu dorazí DJka Katie. Tak se mějte, po raveu taky Afrojack Ultra Music Festival Radio Show nebo John Digweed. Krásný zbytek pondělí, zítra čau.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: montre de la peur lorsqu'il
1: nejlepší taneční muzika.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin signing off with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: V zahradě nedaleko strakonického letiště přistál o víkendu kluzák Blaník L13, pocuchal vrbu a pár keřů. Pilot naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním. V noci na neděli vyhořela oblíbená a více než stoletá stará restaurace Dřevák u Kamencového jezera v Chomutově. V době příjezdu hasičů už byla celá v plamenech. Areál Kamencového jezera byl kvůli požáru v neděli uzavřený a přístupný byl pouze autokemp a chatky. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. Zároveň bylo podáno 3958 návrhů na bankrot, o 8% méně než v prvním čtvrtletí loňského roku.
1: Počasí.
2: Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají k 25 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.
3: Právě posloucháš Rave

0: slyšíte správně, přátelé, odbyla 18. hodina, je pondělí 4. května a svátek má Květoslav.
1: To je krásný jméno. Zdravíme všichni Květoslavy a přejeme všechno nejlepší ke svátku.
0: Yes, posloucháte Rave on Air, oblíbený drum'n'bassový pořad tvé mámy.
1: A možná i babičky třeba.
0: Yes, my dneska jsme ve složení Chaos Theory.
1: Čau.
0: A DJ Switch, ahoj. S náma ve studiu je i náš dnešní host, kterým je Šmido. Dáme si dneska rozhovor, Vlaďa zahraje tvrdý guest mix, takže na to se těšíme.
1: Jsem zvědavý, co to bude, jestli víc hardtechna, nebo crossbreedu, nebo liquidu.
0: Všechno se dozvíme. Matyáš, jestli to furt pletu.
1: To je blbý.
0: Já jsem byl i na podcastu u těch, u Mustafy se Šerifem.
1: A řekl si Matěj.
0: A taky jsem řekl Matěj, jo. Já nevím, prostě já s tím mám problém celý život.
1: No
0: prostě.
1: Teď už máš problémy se mnou.
0: Dobře, nebudeme to rozpitpávat, jdeme za písničkou, tohle je Rave on Air.

0: Stále posloucháte Dance Radio a Rave On Air. My začneme dneska klasickým rozborem minulého víkendu. Mm-hmm. Tak, já jsem, přiznám, jsem nikde nebyl, ale vím, že ty jsi byl.
1: Já si tady trochu udělám ostudu, protože já jsem rozhodně nebyl na žádném raveu, ale já jsem se byl podívat na krásném a úžasném Majalesu, kde jsem se celý den smažil na sluníčku, pil jsem hodně piva a poslouchal jsem hudbu, kterou jsem nikdy předtím neposlouchal. Zhodnotil bych to... No já to nemůžu takhle hodnotit do éteru, ale byl to pro mě velice alternativní zážitek.
0: Yes, ale byl tam i nějaký drum and bass, ne?
1: Jo, hele, byl tam Dimension, toho jsem neslyšel. A byl tam Sigma, ty jsem slyšel, ty hráli oldschoolový jump upy chvílema, tak to jsem si trošku tak jako ustřelil, vyhodil z kopítka. A pak jsem šel domů, no, protože už to bylo moc na mě.
0: Yes, já jsem viděl, že tam vlastně hrál Akira, který...
1: Jo, a, no taky no. Na něm jsem byl taky vlastně.
0: Který si hrozně chválil crowd na Majalesu.
1: Hele, jakože, co jsem viděl, tak na té jeho stage, jmenoval se to Velodrom, tak tam jako ty lidi byly hodně šílený, musím říct. Tam jako se skákalo, křičelo, tancovalo a myslím si, že to možná byla i popravdě jako nejživější stage v tu danou chvíli.
0: Yes, a to bylo někdy přes den, jako?
1: No jasně, to bylo normálně přes den. Tak ono jako asi se blbě skáče jako na rap, stejně jako na drum and bass.
0: Yes, chápu. No, já jak jsem říkal, já jsem dal přednost rodinnému víkendu, takže já jsem se staral doma o rodinu a o zahrádku.
1: Takže taky krásný.
0: Takže taky krásný. Prodloužený víkend, bylo hezky. Pogrilovali jsme něco, bez účasti. Co? No, takže to by bylo asi takhle k uplynulému víkendu a my bychom rádi přivítali už dnešního hosta na mikrofonu, kterým je DJ, producent a grafický designer Šmido.
2: Čau, kluci.
1: Počkat, já bych to ještě dodal. To je součást ministerstva Crossbreedu, který jsem
2: co
1: já tady...
2: Co součást? Minister?
1: No, jo, tak každý máme nějaký sny a cíle. Šmido, ahoj, vítáme tě u nás ve studiu.
0: Čau. Jaký máš den dneska?
2: Hele, super, pohodička, pracovní.
0: Pracovní, takže jsme na tom stejně dorazili, jsme všichni tři z práce, tak akorát na vysílání.
1: Ze školy.
0: Nebo ty ze školy, jasně. A my z práce. A my dneska se budeme bavit o... Jak o hudbě, tak o grafice. Začneme asi úplně od začátku, protože Vláďa, jak jsem se letos, jak jsem se dočetl, letos hraje 20. rok.
2: Je to tak.
1: Šílený.
0: Wow.
2: Jsem starý.
1: Je to krásný. Nejsi starý, jsi pořád krásný a mladý, ale už to je jako takový vyšší věk tohle.
0: Kdo to může říct, že hraje 20 let v kuse?
1: Přesně.
2: Ano. Žijící legenda.
1: Takže od roku 2006 teda.
2: Asi nějak tak, no.
1: To mi bylo 5, no.
2: Nějak tak, no.
1: To mi bylo 5, no, to je pěkný.
0: Jelikož Darsher má skvěle zpracovaný svůj

0: vlastně hrát.
1: Ty jo,
0: pamatuješ si na ty začátky ještě?
1: Hele, pamatuju. Mě k drum bassu přivedl můj bratranec starší, kterému děkuju, ten mě naučil všechno to špatné dobré. A já jsem se k tomu dostal, nejdřív jsem poslouchal džungly, ragga džungly, a pak jsem přišel prostě na drum bass a řekl jsem si, že to chci dělat taky, a začal jsem nakupovat vinily a začal jsem hrát, no.
0: Yes, vlastně tehdy neexistovali CDJ v té době.
1: No, nebyly ne, ještě.
0: Nebo to nějak začínalo, ne?
1: Možná Sera to?
2: To už podle mě CDJ, jako já vím, že to nemůžu pamatovat, ale mám pocit, že CDJ už tu dobu existovalo.
0: Možná nějaká stovka nebo něco.
2: No, přesně, přesně.
0: Takový úplně ty kolovrátky.
1: No. Sehnat to někde na Mejdan, to se
0: no, jasně, to se nedalo, že? Máš do dneška ještě desky, hraješ z toho někdy
1: tam? Hele, mám jenom takový zbyteček. No, jako pár let zpátky jsem si říkal, že tyjo, práší se mi tady na to dlouho, tak někdo to ještě využije, a jako většinu sbírky jsem rozprodal, no.
0: Hezky,
1: teď mě to trošku mrzí.
2: To je škoda, viď, jak se to vrací teďka.
0: Já věřím, že zrovna o tvoji sbírku musel být docela zájem.
1: Jako šlo to rychle, no, ale některé věci zase naopak už tam byly jako brutály od Current Value a tak, to jako to mám doteď, no.
2: To ti zůstalo.
1: To nikdo nechce, to chci jenom já.
2: Jo, to je hodně alternativní, no, takový drum and bass.
1: No.
0: Když zazpomínáš, jak vlastně vypadaly tehdy mejdany a jak fungovala ta scéna nebo ta kultura kolem toho drum and bassu před těma 20 rokama?
1: Ty kráso, no tak nebyly sociální sítě, že jo?
0: No.
1: Nebo jako, no nebyly asi. Jediné.
0: Takže se věšely prostě plakáty po ulici.
1: No jasně, jasně, věšely. Dokonce i já jsem párkrát jako lepil plakáty po městě, že jo, nelegálně, pěkně. A no, tyjo. Existovalo VKC Forum, kde jsme se tak nějak jako sdíleli nějakou hudbu a
0: vidíš,
1: tak.
0: Že to jsem úplně zapomněl, no, že vlastně no. Bylo VKCčko. Asety.cz,
1: yes. No a jako nevím, přišel mi to takový punk prostě.
0: Yes.
1: Jakože technika fungovala vždycky tak nějak na půl, tyjo, ještě gramofony, že jo, tak tam je to jako o to horší, to tam
0: skákalo. Tam je to problém do dneška.
1: No. Takže jako celkem punk asi.
2: Ale tak zase to měl něco do sebe, že jo?
1: No jasně.
2: Jakože.
1: Dneska už bych to asi nezvládal, ale.
0: A pamatuješ si třeba, já nevím, ty vole, nějaký fríčko nebo něco takového?
1: Ale já si pamatuju svoje první hraní. Nebo teda mám jenom takový záblesk.
2: Matně si to pamatuju. Hra. Jako je to tím, že to je jako takhle dávno, nebo tam bylo jako něco víc, že
1: bylo? Bylo to takový zajímavý. Hrál jsem na open airu, na takové zahrádce u hospody.
2: Počkej, open air. To znělo, jak kdyby tam bylo 5000.
1: To ne, počkej. A bylo to u nás ve Frýdku místku, hospoda u Arnošta, a hrál jsem úplně první slot a v té době už jsem měl jakože nějaké kuhy a jako trošku tvrdší audia a tak. A už jsem to tam sázel a na parketu jsem měl dva úplně mimo borce, kteří se během toho setu se úplně dohola svlíkli prostě. A ti jediní dva mi tam tančili prostě.
2: To je top, to je super.
1: Proto si to pamatuju,
2: no. Teď jsem to zrovna chtěl říct, že si to pamatuješ. A jako to byly nějaký starší borce, nebo?
1: To byly nějaký prostě místní smažky tam.
2: Prostě nějaký kluci, kteří si to přišli užít.
1: Přesně.
2: A no, tak jo, to je hezký, to je hezký.
1: Užili jsi to hezky.
0: No dobře, tak když bychom to zhrnuli, co si myslíš za tebe, co se zlepšilo a co se zhoršilo za těch 20 let?
1: Tyjo, co se zlepšilo, tak asi technika, že jo, nějak, tyjo, to je těžká otázka. To jsi nedostal. No, tak já asi. No,
0: mě třeba osobně přijde, že kromě techniky se i jako dost zlepšil artistker.
1: No tak, to je jasný.
0: Takový to, že vlastně už ty bookingy mají nějakou úroveň a když někam jedeš, tak většinou je o tebe postaráno, jo. Dostaneš zaplaceno a tak
1: jo,
0: dále.
1: Jo, když se mi stávalo, že jsem prostě místo jako noclehu na hotelu teď, tak jsem dostal prostě, že jsem byl s lidma někde na skvotu prostě.
2: No počkej, jako.
1: Tady nějak přespíš a.
2: To jako artistker, to si myslíš, že se zlepšila, protože si to dokážeš zařídit, ale jako co já jsem teda jako zažil, když jsem jel pro nejmenovaný dva DJ z Darkshireu do Plzně na jedno hraní a co oni jako měli za hotel, hele borci, to byl normálně jako, no skvot, normálně nice. Prostě, mé řekli, hele, tady máte krásný hotel a jako šílený.
0: Nějaká ubytovna jako.
2: No, jako fakt špatná ubytovna. Takže, hele, záleží asi, jak si to umíš zařídit.
0: Jak komu,
2: no.
1: Takže punkový to je pořád, tak to je dobrý.
2: Jako určitě ne tolik jako za tebe, ale myslím si, že občas se najdou nějaký jako případy, kdy se vrátíš těch 20 let zpátky, no.
1: Yes.
0: OK, to by byla první část našeho rozhovoru, my se vrátíme za písničkou a za chvilku naskočíme zpátky na mic a dáme další část. Tohle je Rayfon Air.

0: stále ladíte Dance Radio a Rave on Air.
1: Ano, ano, je tomu tak.
0: Dnešním hostem je Šmido, my pokračujeme v rozhovoru. Bavíme se o tom, že Vláďa je na scéně už 20 let, prvním okruhem byla historie. Já bych rád skočil do současnosti, jelikož Vláďa, jak sám říkal, začínal hlavně na Crosby, Reedech a na tvrdých věcech. Nicméně dneska, třeba já osobně, ho považuji za jednoho z nejvíc univerzálních DJů, jelikož kromě vlastně těch tvrdých věcí hraje i likvidový sety, nebo aspoň sám tomu říká, že jsou to likvidový sety. A zároveň má i projekt Šmido, nebo jak čte se to jinak, nebo se to čte stejně, akorát se to jinak píše?
2: Já sám nevím, prostě je Šmido.
1: Jen to vypadá cool, oni to takhle ty hard techno DJs totiž často mají.
2: Jo, přesně, takže, já jdu s trendem, víš.
1: Takže Vláďa si prostě řekl, tak to zase jaký zkusím.
2: No, jako, tak já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak bych se jmenoval. Jako no, tak, techno.
1: Ale jako ono to vypadá dobře.
2: A najednou jsem to psal někde a přeškrtnu. Tak
1: jo, ono to vypadá dobře.
0: Yes, takže kromě drum and bassu hraje i hard techno. Mě by zajímalo vlastně, jaká byla ta cesta tady od těch tvrdých věcí k těm ostatním věcem?
2: Hele, jenom poupravím, já jsem nezačal jako na tvrdých věcech, moje úplně první dva vinily byly liquid funkové, takže já jsem už před 20 lety jako hodně liquid funk a jungly a tak, až potom jsem postupně přišel na tvrdý věci.
0: Okay.
2: No a techno, já jsem techno poslouchal už kdysi dávno, když jako se rozjížděl subžánr drum bassu, který mu se říkalo technoidní drum and bass, nebo
1: technoid.
2: Prostě. A v té době jsem jí tak nějak jakože koketoval s technem a hard technem a šrancem a tak, ale pak jsem se na to nějak jako vybodnul a teď, když přišla taková ta nová vlna toho hard techna, tak jsem si řekl, ty kráso. Je to tvrdší, jsou tam takové ty skřeky, co já mám rád v tom jako crossbreedu, a říkám, tyhle, let's go.
1: Acidové synťáky.
2: To jsou dobrý. A skrýče.
0: No a co tě teda aktuálně z té elektronické hudby baví nejvíc, ať už poslouchat nebo hrát?
2: Tyjo, jako mě baví hrát vždycky to, co dlouho nehraju.
0: Jo.
2: Takže když prostě mám za sebou hodně bookingu jako crossbreedových, tak už jsem toho takové jako přesycenej a rád si potom zahraju jako likvidovej set, nebo naopak jako technovej set. Takže je to vždycky podle toho, jako čím jsem přesycenej, no. A nedá se asi říct, jako co nejvíc. Nevím, tak toho crossbreedu už jsem celkem přehranej, ale zase když ho jako měsíc nehraju, tak se potom
0: se těšíš na ten booking.
2: No, potom se těším. Dám první track a řeknu si, tyhle, vlastně jo, to je dobrý.
0: A ono to musí být jako výrazně náročnější, ne? Když vlastně máš takhle víc, ať už subžánrů nebo žánrů, když jsou na drum and bass a techno, tak držet ten krok s těma releasama a být tak nějak aktuální
2: jako
0: na tom mixu.
2: Jo, je to i jako finančně náročnější, protože když vlezeš na Beatport a ty si nakupuješ tři žánry, tak je jako
1: to
2: je celkem palpa.
1: Počkej, teď musím teda přerušit, jo.
2: No.
1: Kdy jsi, prosím tě, naposledy kupoval crossbreed?
2: Já jsem k tomu chtěl dojít.
1: Kdy jsi víc utratil víc peněz za crossbreedový tracky, které jsou nový?
2: No tak.
1: Na Beatportu nebo kde nakupuješ?
2: No tak to už jako nebylo tak 5 let minimálně.
1: Takže dva žánry, no.
2: Dobře.
0: A co se teda stalo? To jako je málo producentů, kteří to vydávají?
2: Hele no, jako ti, co to dělali, tak už jsou prostě starší, vykašlali se na to, nebo už toho taky byli asi jako přesvědčení, že jo, každý ten producent se nějak vyvíjí prostě. A noví nějak nepřišli, no.
0: A takže tak není vlastně nějaká mladá krev v crossbreedový produkci.
2: Ty jo, jako
0: je někdo,
2: no,
0: jako
1: Rido možná.
0: Někdo jako výraznej, třeba jako co.
2: Co by dělal čistě crossbreed, tak
0: a co by jako, kterýho by hráli po světě,
2: no,
0: jako, že?
2: No.
1: Tak víš co, ono to je taky těžký, on ten subžánr je de facto jako mrtvej v uvozovkách a drží to tady jako pár lidí na světě v podstatě.
0: No a kromě vlastně vás dvou a pár dalších DJs v Česku jsou třeba, nevím, v Evropě nějaký jako výrazný crossbreedový jména, na který by bylo dobrý prostě si dát pozor?
2: Tak asi Frax, Mr. Souls,
1: Frax se prej má vrátit.
2: Frax jako,
1: prej, ale to je
2: nějaké věci.
1: Ale to je otázka, jakože slyšel jsem taky nějaký DJs, který jako se vrátili, ale vlastně to znělo úplně, jako vůbec se neposunuli. Člověk by čekal, že když se je pauzu třeba na 8 let, takže se to někam posune, ale vlastně to je, kdyby to vydali před těma 8 lety. ten track.
2: No, no taky jako, že ten Crossbreed, co kdysi jsem třeba hrál, tak já už ho taky nehraju, že jo, taky jsem potřeboval trošku.
0: Jo, takže právě proto to mícháš i s těma prostě ostatníma subžánrama, aby to vlastně, aby ty se ty nebyly furt stejný, že jo.
2: A abych se hlavně já sebe zabavil.
1: No, to jsem chtěl říct, no jestli to má Vláďa stejně, tak vlastně ono taky hrá, čiže ten Crossbreed, tak to je fakt jenom trubka tyč a když nejseš úplně jako mimo ve 4 ráno v klubu a seš ten DJ, který musí aspoň trochu fungovat, tak ono tě to potom taky nebaví po těch 15-20 minutách, kdy jenom slyšíš kicksnar. A je to takový prostě...
0: No a ještě když nevychází nový věci, tak vlastně tam nemáš, čím, nemáš to čím doplnit, takže máš prostě nějaký playlisty, kterým se asi vracíš.
2: No.
0: No super, a jaký bookingy teda teďka aktuálně u tebe převládají? Je to techno nebo drum and bass?
2: No, teďko to bylo, dá se říct, techno asi, ale teď už to jde zase zpátky jako ke starému dobrému tvrdému Crossbreedu.
0: Blíží se léto festivaly.
2: Blíží se léto festivaly, když vlastně jako festivaly, no.
1: Darkshire.
2: No, Darkshire, tam bude Crossbreedovej set, ale jinak jako... Na Beach for Love, to nemůžu říkat.
0: No tak te,
1: počkej, tak počkej.
0: Teď už je to jedno.
2: Teď. Jo, radši nic. Ale jako budou tam nějaké technosety spíš na festivale.
1: Jo, to, jo. No to asi ano.
0: No. A ty jsi vlastně hrál, to bylo loni? Ten obří technoset před Holy Priestem na Empire Stage na Beach for Love.
2: Yes.
0: Na to se třeba, to mě zajímalo, to... My jsme se o tom totiž bavili jako off record, že jo? Tak zkus to popsat vlastně, co, jaký tohle bylo hraní, protože to muselo být dobrý, že jo?
2: Bylo to jako hustý, protože ta stage jako, ona tak celou dobu toho festivalu byla tak zlehka zaplněná, tak jakože tak nějak jako v pohodě. A já jsem začal hrát a najednou se to začalo plnit až prostě tam po ty cesty a já říkám, ty kráso, no to snad ne, jako co se to děje. A no a bylo to jako skvělý, že jo, jako šlo vidět, že ty lidi čekají prostě na pana kněze, takže prostě v předních řadách prostě lidi koukali třeba do mobilu a tak, jo.
1: Ne, ale... takhle si to nesmíš brát, musíš si říct, jdou na mě.
2: Ale samozřejmě jsem tam jako... viděl spousty úplně obří vlny jako
1: no,
2: rukou, že jo.
1: A ženy, že jo, na prsou napsaný Šmido, obrovský banery. Yes. No tak, hele, takhle si to musíš brát, musíš si trošku honit to ego a nebejt jako skromný kluk, že jo.
2: Tak to já jsem vždycky,
1: že? No teď já vím, asi já musím.
2: No, takže to bylo skvělý, ale tím bych chtěl navázat s tím Holy Priestem, že vlastně v Praze nás čeká Holy Shit
0: Show. Hele, k tomu se určitě dostaneme, na to přijde řeč, na to, co nás z vaší strany čeká, tomu bych určitě rád věnoval celý nějaký blok, protože tam těch mejdanů je na letošní sezonu více. A no já se, ještě když se vrátíme tady k tomu setu, tak spousta lidí se vlastně stěžovalo, že ta stage byla malá, že ten crowd byl malej na to vlastně, jak oblíbený Holy Priest je a kolik lidí ho chtělo vidět.
2: Já si myslím, že jako pořadatelé Beats for Love tomu tak asi jako nevěřili, že?
0: Že počítali, že to bude stačit.
2: No, že prostě asi nesledovali úplně nějak extra ty hard techno trendy, že prostě on je tak velký a říkali si, OK, to se tam nějak vejde prostě, no a...
0: No a nevyšlo.
2: Stalo se, co se stalo.
0: Yes, tam snad bylo 8 tisíc nebo něco takového, no, 10 tisíc na té stage, což je vlastně jako masakr, to je pětina celého Beats for Love, to je úlet.
1: To já mám otázku na Vláďu ohledně Holy Priesta. Zaznamenal jsi tu kauzu?
2: Jo, zaznamenal, no.
1: Jo, a viděl, co jsi o tom, jo, jenom abych posluchače uvedl nějak jako do situace, tak Holy Priest vlastně na Instagramu vyšlo video jednom, že má pre-recorded set. Já jsem to moc nesledoval popravdě, jako abych si to přibližoval to video a jako, nevím, asi mě to tolik nezajímalo, ale zajímá mě, jestli jsi na to koukal a po případě, jestli si opravdu myslíš, že měl pre-recorded set a nebo to prostě byla blbá shoda okolností.
2: Hele, já jsem koukal na to video a mně z toho videa přišlo, že on tam normálně jako zrovna míchá, že mu tam jedou normálně dva kanály, že prostě na playerech mu tam dojíždí jeden track, začíná druhý track, ale jako vůbec bych se nedivil, kdyby hrál při rekordce.
1: Já taky ne, no.
2: Víš co, ono u těch jako obrovských jmen, tak...
1: Light show máš, že no, jo, vizuály na stěně za nima jsou jako připravený tam, dopředu, že
2: tam
1: jo.
2: Tam prostě se nesmí stát úplně žádná chybička, jinak se ti úplně dosede celý
1: no,
2: tanko.
1: No, přesně.
2: No a víš co, oni jak oni míchají to hard techno?
1: Prostě. No nemíchají, jak žabaří.
2: Přesně, takže jako... vlastně to je úplně jedno, jestli je to pre-recorded nebo není.
1: Hele, přesně, kdybychom s tom stoupili my dva, to bylo
2: no,
1: lepší.
2: No tak ježiš.
0: OK, tak
1: My jdeme za písničkou?
0: Jdeme za písničkou, my se vystřídáme za mixem, já maličko přitvrdím, protože nás potom čeká pořádná jízda nakonec. Takže my si dáme reklamu, dáme si otočku za mixem a za chvíli jsme zpátky, tohle je

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: We're not-

0: Právě posloucháš Rave on Air, ve studiu je tady se mnou Šmido a Switch.
1: Oh yeah.
0: A dneska jsme tady teda na rozhovoru a my tady na Vladimíra máme ještě pár otázeček, které určitě všechny zajímají. A mě hodně teda zajímá jedna, která se týká známého, světoznámého tracku, kdy máš kolaboraci se Sinister Souls a track se jmenuje Red Mesa. Takže mě by zajímalo, a naše posluchače by určitě zajímalo, jak ses dostal k tomu, jak se seznámil s Fredem asi, protože kdo poslouchá Drum & Bass, tak ten určitě jako zná Freda, a.k.a. Sinister Souls. A jak tě vlastně napadlo, že by si s ním mohl udělat track, nebo respektive jak ti na to kejvnul?
2: Hele, tak my se známe vlastně, když ještě byli jako duo, že jo, Fred a Adrian, jako
0: tak Sinister Souls. Tak to už je ale taky dávno.
2: No, tak to se známe už hodně dlouho.
0: Tak 20 let na scéně, no.
2: No, pozor. No. A my jsme vlastně nějak, ježiš, ani nevím, jak dlouho, 3 roky zpátky udělali vlastně první collab, Shootout. Myslím, že to je
0: to možná
2: roky.
0: Bude i deal, hele.
2: Ty krása. Ne,
0: tyjo, teď se, hele, ty no, jsi teda úplně rozhodil.
2: Pár let zpátky.
0: Ale pár let zpátky, dobře, necháme to u toho.
2: No,
0: pár
2: to,
0: let
2: to vzniklo tak nějak, že jsme se prostě bavili a on, že jako, a co kdybychom jako něco udělali spolu, pošli mi něco, co máš rozdělaného,
0: hezky.
2: Já jsem mu něco poslal, jo. Úplně jsme si sedli jako, jak na té normální lidské stránce, tak je jako na té hudební.
0: Tak já teda musím říct, že co jsem se jako s Fredem vždycky bavil, tak to je neskutečně jako skromný člověk, strašně hodný a jako tímto, i když vím, že nás neposlouchá, tak shoutout Sinister Souls. Jako je to neskutečná osoba.
2: No a potom jsme se prostě bavili, jakože nás to jako baví spolu takhle něco tvořit, sice na dálku, ale i tak jakože.
0: No jasně.
2: A chvíli na to, nebo chvíli, pár let na to, ten Red Mesa vyšla minulý rok, myslím.
0: Počkej, Daplay se mi posílal začátkem minulého roku, podle mě,
2: jo,
0: takže
2: tak minulý
0: Hele, nevím, ale no. Podle mě v druhé polovině minulého roku, nejsem si jistý.
2: Asi nějak tak, No a to mi napsali, jestli mám teda něco, nebo nemám, že bychom zase něco udělali spolu. A já říkám, tyjo, moc na to nebyl čas, ale mám tady v šuplíku jednu věc, kterou jsem dělal už jako další dobu zpátky. A já miluju film Blade Runner a miluju ten soundtrack z toho.
0: To je první Blade Runner nebo druhý Blade
2: oba
0: Runner?
2: Oba dva.
0: Já jsem teda viděl jenom druhý.
2: Tak se podívej na první.
0: Podívám.
2: A je tam, zrovna v tom druhém, je u jedné scénky takové bojové, tak tam hraje v pozadí track Mesa. A má takové krásné, dlouhé, analogové synťáky prostě. A já jsem v té době nějak hodně poslouchal ten soundtrack a to a chtěl jsem udělat něco podobného, prostě více jako melodického, než jenom trubka tyč, jo. A udělal jsem tady tohle, udělal jsem hlavně to intro a potom nějaký drop, jo. A byl jsem s tím intrem, byl jsem z něho úplně nadšený, prostě víš co, poprvé uděláš něco více jako hudebního,
0: jo.
2: A to. A pořád jsem prostě si říkal, jakože ten drop není hoden jako toho intra.
0: Jo, tak jako přišlo ti to slabý, nebo?
2: Jako ten drop mi přišel furt slabý. A jo. Tak jsem mu poslal tady tohlensto. A on zrovna v té době procházel takovou jako tvůrčí krizi.
0: To si pamatuju, on mi o tom Fred sleží takhle přerušil, aby mi, jestli nějaký mladý producenti nás poslouchají, tak i taková legenda a veliká jako Sinister Souls, tak jsme se právě bavili o tom, že měl jako velkou tvůrčí krizi, kdy vlastně jako nedokázal pořádně vytvořit nějaký track a když už vlastně na tom pracoval, tak ho to nebavilo nebo v tom neviděl jako to, co by chtěl, neslyšel v tom to, co by chtěl slyšet.
2: To se jako stává běžně, že jo? To se stává i u grafiky,
0: tvůrčí činnost asi prostě tady na to ty lidi trpějí občas.
2: No a tak jsem mu poslal tady tohle, že prostě se mi strašně líbí to intro, ale že prostě ten drop je pořád jako nic moc. A on mi, já nevím, dejme tomu třeba za týden mi napsal, že úplně se mu prolomil prostě jeho tvůrčí blok, poslal mi prostě už jakože skoro hotovej track, mě to úplně odpálilo ze židle
0: no,
2: a
0: jasně.
2: Říkám, ty krása.
0: Hele, jako já musím říct, že ať jsem tady jako jedinej zástupce Crossbreedu, co hraje, tak si pamatuju, že když jsme měli vlastně před novým rokem, jsme tady měli jako speciál, tak já jsem si vybral nějakých jako top 5 prostě jako tracků za 2025. A když jsem ho tady pouštěl, tak jsem nečekal, že i Kuba říkal, že to je jako výborný track a že a fakt ho to bavilo, jo. Prostě nebylo to trubka tyč, mělo to, hele Kubo, povídej.
3: Hele, já můžu jenom souhlasit, já jsem, ne že bych byl překvapený, ale jakože
1: Jsem zvyklý přesně na to, co jsi říkal, že myslím. Většinou ten crossbreed je prostě kicksnare a tady prostě to mělo tu duši.
0: Mělo to, byl to prostě track, nebyl to jenom jako nějaký zvuky, který do sebe mlátějí, ale opravdu jako tam bylo vidět, že jsi do toho tracku jako dal třeba kus sebe, nebo kus jo, toho jako...
2: Tak poetické.
0: Je to poetický, je to dost poetický.
2: A druhý track, který vyšel spolu s tím, je kolaborace Freda s Rydem a to je taky výborný.
0: Ten jsem pouštěl, ale to už právě bylo víc jako trukatyč.
2: No,
0: to už neměl takový
2: úspěch tady.
0: Tak, a když jsme u té tvůrčí činnosti, tak si myslím, že od té hudby bychom se mohli přesunout ke grafice. Mm. Protože ty nejseš jenom producent, ale ty seš taky hlavně grafik. Kdo neví, tak Vláďa je vrchní grafik i Darkshire.
2: Vrchní jediný grafik Darkshire.
0: A pak mám pocit, že si dělal i nějaký jiný festiáky nebo nějaký halovky, tak si taky dělal třeba...
2: Jako kdysi jsem toho dělal víc, ale...
0: To už nejdůležitý teď, dneska. Dneska už jenom Darkshire.
2: Teď už jako pár let dělám jenom Darkshire.
0: Když jsem toho Darkshire, za mě osobně, myslím si, že to může potvrdit i Kuba, je to strašně specifická. Je, prostě, když někdo vidí grafiku Darkshire, tak si prostě vždycky zapamatuje. Protože, nebo já si to teda osobně myslím, jo, protože to je opravdu tak specifická, temná asi grafika. Jinak moje mamka tě hrozně pochvalila. Jí se strašně líbí ty trička.
2: Tak já přijdu někdy na oběd.
0: Jo, tak jo. Takže jakým způsobem ty tvoříš vizuální identitu Darkshire? Jak tě to napadá, jak se k tomu finálnímu výsledku vždycky dostaneš a jak vznikají designy a merch?
2: Hele, tyjo, vizuální identitu, no... Ono je to tak specificky, protože to dělám asi jakože dlouho pro ten Darkshire, že jsem vlastně, já jsem si spolu s tím jsem si vytvořil nějakou svoji i jakoby svůj nějaký rukopis nebo jako něco, co...
0: Takže ty jsi vlastně jako na začátku, já to teda chápu, takže ty jsi na začátku, když jsi přišel do Darkshire, tak jsi něčím začal s nějakým jakoby úplně prvotním nástrojem a s postupem času se to teda až jako dostalo tady do té podoby... Nebo jako já si nepamatuju ani moc ty první jako
2: hele,
0: grafiky,
2: já jsem
0: nebyly tak složitý asi, ne?
2: No,
0: nebo jako...
2: U těch prvních grafik jsem nebyl já, já jsem hrál na prvním Darkshire, tam jsme se nějak, vlastně my jsme se s Tomášem znali už předtím, ale myslím, že až po třetím možná Darkshire nebo druhým jsem udělal grafiku Tomášovi jako na Darkshire a nějak se to prostě postupně vyvíjelo a tvořil, jak vyvíjel jsem se s tím i já, že prostě...
0: Dospíval si.
2: Ano. A teď tím, jakože nedělám vlastně už jako pro jiné akce, no. Tak už jsem jenom tak hluboko v tady tomhle tom stylu a tady v tomhle tom vizuálu, že už prostě jenom pokračuju a přijde mi to úplně jako takový jako natural.
0: Otázka na tělo. Používáš AI?
2: Jo, používám.
0: Jo, samozřejmě. Tak to je jasný.
2: Jako já si myslím, že prostě pokud člověk nezačne trošku využívat tu AI, tak jako trošku zaspí dobu a...
0: Hele, jako za mě určitě, já tady s tím souhlasím, myslím, že dnešní doba je to tak skvělý nástroj, to AI. Jako samozřejmě tvořit, jako nechat to vytvořit a pak to vydat ven, to je prostě jako
2: blbost,
0: to je
2: ničem.
0: To ne. Ale jako určitě dneska nepoužívat AI, si myslím, že člověk zbytečně brzdí sám sebe.
1: No. Já bych to ještě formuloval jinak, jakože v čem ti v tvojí práci ta AI může pomoct.
0: Jo, tak to je lepší, no.
2: Hele, tak já ji využívám takhle. U merče ten pořád kreslím, jakože tam pořád chci, aby to mělo nějakou takovou tu řemeslnou fůzovku.
0: No, jasně. Jako srdíčko, aby v tom bylo.
2: No.
0: Kus tebe.
2: Tam si většinou jako pomocí AI vytvořím nějaký moodboard, že si prostě udělám několik obrázků a potom z toho prostě zkreslím jako svoji vlastní věc. A u plakátů a takových jako nějakých promo materiálů, tak tam to využívám vlastně, když nebyla AI, tak jsem si veškeré ty věci, když jsem chtěl, aby to vypadalo jako realisticky, tak jsem si ty věci prostě různě vystřihával z různých fotek a tak, víš, že to nahrazuješ jako něčím jiným, že prostě chceš udělat velký portál, napadne tě, hele, tady si vezmu hodinky, vystřihnu si ten rámeček,
0: no,
2: z toho,
0: jasně.
2: Trošku si to poměním, jo. Takže teďkom prostě do AI napíšu, hele, chci...
0: Je to de facto jenom jiný zdroj inspirace.
2: No. A jako... potom to prostě lepím dohromady, nechci to vydávat jako, že udělám obrázek v AI, prdnu ho tam a tohle
0: tak to
2: je prostě...
0: Tak to by se ani nemohl mít dobrý pocit.
2: No. A to... já si myslím, že by to i jako šlo hodně poznat, ještě pořád.
0: Jo, tak hele, já si právě myslím, no, že jako když koukneš na nějaký jako čistě AI prostě příspěvek nebo video nebo fotku, tak to je prostě vidět na první dobrou. A myslím si, že jako i ty lidi by to nebrali dobře, víš, že jako, že hele, my tady platíme jako za nějakou velkou akci, line-up super, ale tak jako aspoň to je, byste museli používat, no. Ne, jako... jak říkám, no, v dnešní době nepoužívat AI si myslím, že je blbost.
2: Jo, jo,
0: a nadužívat to zase tak člověk no. je.
2: Potom ale tak... taky by si myslím, že by člověk jako zakrněl, že?
0: No to zakrní. Když... A to už jsou studie na to dokonce, no, pozor.
2: Kdybych dělal jenom s AI, tak vlastně už pomalu neumím používat ani Photoshopa, nevím co kde.
0: Takže, my tady máme ještě nějaký otázky. Kubo, ty máš něco? Chci se něco zeptat? Napadlo tě něco v průběhu? Ne, kouká, že ne.
1: Přiznám se, že v průběhu mě nic nenapadlo, teď se soustředím na hraní.
0: Jo, máme písničku ještě do 19.20, jsme se domlouvali, že budeš hrát, viď?
1: Yes.
0: Aby jen tak pro, jako pro posluchače, aby věděli, tak v 19.20 by měl Šmiďák startovat. A když už teda bude startovat, tak jaký bude jeho dnešní guest mix?
2: Hele, tak minulý rok jsem hrál Liquidy, že jo?
0: Aha.
2: Techno se asi úplně nehodí do Rave On Air.
0: Hele, takže... já jsem přemýšlel, ještě jsem to ani nikomu neříkal, že bychom tady udělali nějaký techno speciál.
2: Počkej, možná třeba jako dneska tam propašu nějaké
0: techno.
2: Takže dneska dám prostě asi klasiku, no.
0: Takže Šmídaní. Šmídaně, takže crossbreedy. Jo, moje maminka nás poslouchá, takže máme, až tady domluvíme, tak to můžeš klidně vypnout.
1: Mě by ještě teda zajímalo, to je jediný téma, ke kterému jsme se nedostali a trošku jsme ho předtím přeskočili, a to jsou ty letošní mejdany, který z vaší strany můžeme očekávat.
2: Jo, tak za chvíli vlastně příští víkend už máme Jeskyně, vracíme se po... Už ani nevím kolik, ale tak já s těma rokama nejsem úplně.
0: Já taky ne, no, ale pamatuju si tu party.
2: Vracíme se, tam jsme se seznámili.
0: Tam, nevím, jestli jsme se seznámili,
2: potom,
0: ale já jsem na tvém videu
2: seznámil. Jo.
0: A no, kdo chce, tak ať se na to podívá, je to docela vtipný záznam.
2: Jo, jdeš tam hodně vidět. No a takže se vracíme do Jeskyní, jako headlinery tam máme Zardonika a Siren. A tam se těším, tam to bude skvělé, ty Jeskyně jsou prostě úplně magické místo.
0: Ale tam zima, takže se oblíkněte pořádně.
2: Ale tak já zatopím, že jo. No a potom nás čeká highlight léta, že jo?
0: Darkshire in the Woods,
2: yes,
0: tam hrajeme oba dva, Chaos Theory, Ishmido.
2: Takže tam to bude zase prostě...
0: Tam vás pozveme oba dva, tam to bude prostě krásný, nádherný, zalitý sluncem, vymítání démonů.
2: Doufáme, že zalitý sluncem.
0: No a ne deštěm.
2: No, přesně tak. No a potom...
0: Hrájenka?
2: Není to sice úplně jako Darkshire akce, ale zmínil bych tady
0: Holy
2: v červenci Priest. Holy Priesta. Jeho Holy Shit Show, přivezl s sebou celou show, svůj stage design.
0: Bude to velký.
2: Tam budu hrát jako techno set, jo, klasicky.
1: Hraješ před ním?
2: No, myslím si, že on hraje na konci, no, protože ta akce bude do 10 večer.
1: Jo, takhle, takže on zavírá.
2: Yes, bude to open air prostě přes den a on asi bude zavírat, takže někdy předtím asi budu hrát.
0: Tak jo, tak to se přijdem podívat, no. Nebo teda aspoň já. No, ale na tebe jako Holy Priest.
2: No tak ježišmarja.
0: Jako dobrý, jo.
1: Ale... A máte na něho dostatek kapacity?
2: Na mě? Jo, tam to je velký prostor, že jo. Tam.
1: A to je Areal 7,
2: Areal 7,
1: že?
2: Areal 7, jo. No a...
1: Kde se dají koupit lístky?
2: Na internetech. Go Out a... Jak se jmenuje ten druhej?
0: Ticket Portal?
2: Ne.
0: Ticket Stream?
2: Ne.
0: Nevím.
2: Ještě něco, to se najdete na webu www.outcast.cz. Jaký promo. No a na konci léta Rájenka.
0: Rájenka.
2: Darkshire Woolly. Tam, no. Tam je to taky magický.
0: Tak, máme to takhle krásně všechno shrnutý. My ještě tady necháme hrát Kubu chvíli a v 19, no vlastně za 9 minut, na to už Vladimír skočí. Šipku za mix takzvaně. My jsme Rave On Air.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: blížíme pomalu, ale jistě do poslední půlhodinky naší show a Šmido začíná guest mix. Dneska se můžeme těšit na tvrdárny. Matejáši, ty se určitě těšíš, že?
1: Já se moc těším. Já přijdu toho Matě a jenom řeknu.
0: Teď už to dělám schválně, samozřejmě.
1: Jenom řeknu, že se moc těším na Šmidákův set a to je všechno.
0: Yes, jdeme na to. Tohle je Rayfon Air a guest mix od Šmida.

0: Wow.
1: Neskutečný, neskutečný. Poslední double drop, ten nás tady všechny vystřelil z bot normálně.
0: A nejenom ten poslední.
1: No tak, ale jo, ale tak na tom poslední.
0: Ale ten byl
1: takový jako signifikantní.
0: Tak se nehádejte.
1: Ne, bylo to krásný, děkujeme.
0: Moc děkujeme, že jsi dorazil dneska, jak jsi zahrál.
2: Děkuji za pozvání, zahrál jsem si fajnově. Sice jenom dva playery, že?
0: Je to takové komornější, no.
1: Ještě si stěžuje.
0: Tady se vždycky ukáže ten DJ skill, těch DJ, přesně, co jsou zvyklí hrát na 3 a na 4, protože zahrát dobrý set na 2 je vždycky těžší.
1: Hmm. Je to tak.
0: My to dneska dáme asi bez Party Expressu. Jedna důležitá informace, která by vás neměla minout, a to, že ode dneška běží předprodej na pražský Mejdan Sofa Sound Prague. 13.6. je to denní akce a večerní akce ve Fuchsu. Pust tam něco ještě.
2: Jo.
0: ještě jednu ti dáme. Přes den Zero T, Tracks, Back to Back Brasy, I Am Cyber, Nali, Lix, Rootboy, SK Kamča, Sublime, a večer ve Fuchsu Business as Usual, Zero T, Tracks, Basy, Mantis, Entita, SK Kamča, Sublime MC. Celý to má na starosti Zlomená scéna, jak jinak. Nabíhejte na předprodej, protože dneska se to spustilo a lístky mizej. Denní party ve Skau Lounge je jenom pro 200 lidí prý. Takže...
1: To jsme měli Party Express?
0: To by bylo ještě dobře, tak když už to, tak je tady ještě, jsou tady dvě akce tento víkend, který stojí za zmínku, a v pátek v Krosu hrajou DC Breaks. Po dlouhý době vidím DC Breaks na plakátě.
1: No, to je krásný.
0: A v sobotu hraje Comin and Friends na Paloučku, takže tam to asi taky bude pěkný.
1: Takže to máme takhle krásně shrnutý. My moc Vláďovi děkujeme, že k nám přišel.
2: Já děkuju.
1: Doufáme, že jsi to užil.
2: Jo.
1: Doufám, že jsi to užil i naši posluchači.
0: Dositosti, tak zvoně.
1: Dositosti, jsem úplně přeplněný.
0: Yes. My přetahujeme, takže se s vámi rozloučíme posledním crossbreedovým trackem, naprosto epickým. Tohle
1: je to
0: byl...
1: crossbreed?
2: To je neuro.
0: Tak je to neuro, dobře. Takže my jsme Rayfoner.
1: Čauky.
0: Poslouchejte nás zase za týden.
2: Ahoj. Pa, pa.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Chat.